jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer a nebo dobrou noc přejeme všem, kteří si nás právě nyní pustili na televizi Rebel a nebo na rádiu Čas Rock.
1: Tak dobrou noc snad zatím ještě ne, protože startuje další díl pořadu Rebelský bar. Tím vás stejně jako obvykle budeme provázet my dva, čili Ivo a Tom.
0: Dneska se to bude u nás na baru točit kolem fotbalu. Ačkoliv mistrovství světa před nějakou dobou už skončilo, napadlo nás, že bychom si mohli dát pár skladeb, které s Kopanou nějakým způsobem souvisí.
1: No tak mezi ně patří třeba písnička Together Stronger od Manic Street Preachers, která se stala oficiální hymnou Walesu pro rok 2016.
0: Tehdy vznikla na podporu historicky první účasti této země na evropském šampionátu.
1: A fungovala více než dobře. Velšané tehdy senzačně dokráčeli až do semifinále.

0: Dnešní díl rebelského baru se nese v duchu fotbalu. No a tímto sportem doslova žije kapela Iron Maiden.
1: V roce 1998 kapela dokonce sestavila vlastní fotbalový tým z muzikantů a profíků. A Maiden FC v čele s baskytaristou Stevenem Harrisem často hraje charitativní zápasy po celém světě dodnes.
0: Ostatně před pár lety došlo i na památný duel v Praze proti legendám SK Slavia. Tehdy Steve odehrál celý zápas a výrazně přispěl k výhře 10-6.
1: No, Steve Harris je absolutní srdcař a hlavně fanatický fanoušek West Ham United, což dokazuje i logo klubu na jeho baskytaře. V mládí za West Ham dokonce nějakou dobu hrál v mládežnické akademii.
0: Není proto divu, že mají Maidni s klubem oficiální merchandising, kolekci dresů Die With Your Boots On. If you're gonna die.

0: Z britských ostrovů se přesuneme nyní za evropským fotbalem. Konkrétně zamíříme do Německa.
1: Mezi tamní kapely, které se netají svou posedlostí k nějakému manšaftu, jsou Die Totenhosen.
0: Jo, tahle kapela dlouhodobě sympatizovala se svým domovským klubem Fortuna Düsseldorf. Paradoxně je ovšem jejich nejznámější fotbalový flák provokativní hymna Bayern.
1: Písnička je v podstatě ironický protest song namířený proti fotbalovému velkoklubu FC Bayern Mnichov, ve kterém kritizují, že si Bayern kupoval nejlepší hráče z celého Německa, čímž dělal z Bundesligy vlastně nudnou záležitost.
0: Něco mi to připomíná. Není to ale jediný song s touto tématikou. Dalším obrovským fotbalovým hitem je od nich stadionová halekačka Tage wie diese.

0: Sledujete a posloucháte fotbalový speciál Rebelského baru, ve kterém se přesouváme za další kapelou, která je nějakým způsobem spojena s tímto sportem.
1: A tentokrát se vydáme přes velkou louži, odkud pochází trio Beekeeper. Ti v roce 2022 u příležitosti mistrovství světa v Kataru vydali čtyřskladbové EPčko Grope of Dead.
0: Americký národní tým se tehdy ocitl v ostře sledované skupině B s Anglií, Iránem a Walesem. Téhle skupině se tedy přezdívalo skupina smrti.
1: Skupina Beekeeper se rozhodla tuhle sportovní horečku tak trošičku odlehčit a vzali si na paškál jak fotbalovou kulturu, tak třeba zimní termín šampionátu i anglicko-americkou fotbalovou rivalitu.
0: Tady je jejich svižná trash metalová sypačka The Cup Is Not Coming Home.

0: rámci rebelského baru už jsme navštívili několik fotbalových velmocí a další. Tak ta je teď na řadě.
1: Pro Euro 2020 vznikl na objednávku magazínu Sweden Rock takový all-star projekt. V něm se potkali členové kapel Soilwork, Europe, Candlemass nebo King Diamond a dalších.
0: Výsledný počin měl jasný cíl. Dodat švédské reprezentaci sílu na cestě turnajem.
1: No a jak to vlastně tenkrát pro Švédy dopadlo?
0: No, žádný velký výsledek z toho nebyl. Pokud si dobře pamatuju, tak vypadli už v osmifinále.
1: Tak si pojďme nyní alespoň poslechnout zmiňovanou kooperaci švédské metalové smetánky. Wayne Feuth.

0: Na závěr dnešního fotbalového baru si dáme ještě jeden tematický song, který mají na svědomí italští králové parodického heavy metalu Man Over Steel.
1: Ti zavzpomínali na nešťastný rok 1994, kdy ve finále mistrovství světa ve Spojených státech prohrála Itálie na penalty s Brazílií.
0: Pro Itálii to byla hořká pilulka, hlavně poté, co Roberto Baggio přestřelil bránu.
1: No a právě skladba s názvem Pasadena 1994 tuhle bitvu připomíná. A když říkám bitvu, tak to myslím vážně.
0: Jo, celý song je totiž napsaný ve stylu Sabatonu, takže toto fotbalové utkání vykresluje jako totální krvavou válečnou bitvu.
1: Ke všemu se zde jako host ukázal samotný zpěvák kapely Sabaton Joachim Brodén.
0: Muzika je tedy nachystaná a tímto posledním fotbalovým flákem se s vámi pro dnešek rozloučíme.
1: Přejeme vám příjemný zbytek dne a těšíme se zase příště na viděnou a naslyšenou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Pavlečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

je krátce před 6:00 a to znamená, že následující 4 hodinky vás čeká ostrý budíček, kterým vás budu takhle při pondělku provázet já, Ivo Raška. Dneska tedy bez přítomnosti mého kolegy Tomáše. Všechny vás při startu nového týdne zdravím a přeji příjemný a ničím nerušený poslech a ať už se nacházíte ve fázi probouzení, nebo jste na cestě do práce, nebo už vytváříte hrubý domácí produkt, mám pro vás připravenou poctivou várku kytarové muziky. Tady je malá ochutnávka. Kromě Battle Beast zazní také saxoně. A na své si přijdou také fanoušci české formace Cocod Minet. No a na značkách už je připraven také Honza Gavilčík, to

0: Znamená, že přepínám signál do zpravodajské redakce, čekají nás zprávy, ale ze všeho nejdříve ještě dopravní servis.
1: V Ostravě začala rozsáhlá rekonstrukce Rudné ulice, jezdí se v jednomístním pruhu, a to v obou směrech. Ve směru na Havířov odbočíme plynule, ve směru na Opavu na některých místech neodbočíme vůbec. Hasiči aktuálně zasahují na Brněnsku u obce Úsuší, na trase Velká Bíteš, Tišnov, tady je na vozovce padlý strom a problémy jsou taky ve Valašském Meziříčí. Na výjezdu na Zubří a Rožnov nefunguje světelná signalizace na přejezdu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré pondělní ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropické počasí už brzy skončí. Z kraje tohoto týdne nás opět čeká pořádné vedro. Teploty mají šplhat až ke 40. Meteorologové ale v nové předpovědi počítají podle televize LTV Plus už od čtvrtka s citelným ochlazením.
3: Morava aktuál.
1: Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku. Bojovali s ním od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo více než 70 jednotek hasičů. Kvůli požáru byl vyhlášen třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Radnice v Kroměříži vyhlásila boj proti hlodavcům. Ve městě se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
4: Jedná se o pravidelné preventivní opatření proti tomu, aby přemnožení hlodavci nespůsobili škody na zdraví a majetku obyvatel města. Práce jsou plánovány na období zhruba od poloviny října do poloviny listopadu. Město bude veřejnost informovat o stanovení přesných termínů, kdy bude deratizace probíhat. A stejně jako každý rok, poté bude žádat občany o spolupráci při vyhledávání míst s výskytem hlodavců.
1: Fotbalisté Olomouce ve druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Schuberta. Za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Začíná pondělní ráno s Ivošem Raškou.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Steel Panther odvedli opravdu skvělou práci, když před nějakými 3 lety nahrávali tuhletu pecku 1987. V souvislosti s touto písničkou přidali na své internetové stránky také odkaz do aplikace, která vás dokáže vyobrazit tak, jak byste vypadali právě v roce 1987 jakožto člen Steel Panther. Stačí nahrát svou fotografii, no a zbytek, tak ten už obstará umělá inteligence, která vám přidá na hlavě hřívu a celkový vzhled a la glam metal. Ten vygenerovaný obrázek můžete následně sdílet s kamarády anebo si třeba nechat vytisknout tričko a pak v něm chodit do práce, nebo do hospody, nebo na plovárnu, kam budete chtít. Pojďme ale zase o kousek dále. Já v tuto chvíli předávám slovo Milanovi Gelnarovi, který pro vás pro změnu vygeneroval horoskop na dnešní den. Tak co pro nás hvězdy při pondělku přichystali, Milane? Povídej.
1: Pondělí by mělo být docela příjemné. Na nebi panuje převaha silných hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Znepříjemňovat život nám ale budou snahy si zejména v partnerských stazích mezi muži a ženami vyjasňovat, kdo má v tom či onom pravdu. Dohoda obvykle nebude možná. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci zřejmě budou poněkud nervnější. Váhy si mohou svými aktivitami sami sobě škodit a vodnáři budou mít tendenci bojovat proti nespravedlnosti. Ryby se dnes budou věnovat především rutinním aktivitám. Rakům se bude dařit v lásce a štírům by měli přát hvězdy v profesních aktivitách. Střelci mohou mít tendenci podléhat podrážděnosti. Berani si budou užívat erotiky či jiných svodů, alby budou ohromovat svou velkorysostí. Pany dnes budou všelc nadhledem vládat. Kozorozy mohou inklinovat k porušování pravidel a býkům by měla skvěle fungovat intuice. Hvězdné pondělí, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

to byla ještě taková krátká vzpomínka na letošní ročník Holby Rock na grilu, na které právě tahle ta skupina Cocod Minute také zazněla. Já se ale s další zprávou dostanu kousek jinde, nicméně vlastně dá se říct, že Cocod Minute z muziky kapely, o které budu hovořit, také do určité míry vždycky čerpala. Máme za sebou vlastně celý víkend, který toho přinesl hodně a já věřím, že jste si ho užili všichni, pokud možno co nejlépe. Komu ovšem nezačal úplně nejlépe, a teď se k tomu dostávám, tak tím byl Sid Wilson. Tenhle ten DJ ze skupiny Slipknot, totiž ze své kapely, dostal padáka, což je, řekl bych, opravdu velkým překvapením, neboť tenhle ten týpek byl součástí sestavy, jinak poměrně stabilní, nějakých 28 let, no a rozhodně býval na pódiu vždycky nepřehlédnutelný, nejen kvůli své masce, ale i díky tomu, jaké kousky vždycky dokázal předvádět. No a zařadil se tak po bok některých jiných kolegů, kteří Slipknot v posledních letech chce a nechce opustili. Ono dá se říci, že tyhle rozchody dřívejší nebyly nikdy úplně na pohodu a v dobré náladě. Nicméně o důvodech, proč právě Sid Wilson na svém postu končí, se toho zatím moc neví. Tak uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet a jaké vyjádření k tomu kapela nebo Sid v průběhu dalších dní vydají. My se zatím na Rádiu Čas Rock můžeme vydat za Slipknot, a to tedy po hudební stránce, protože tady mám pro vás pecku Dead Memories. No a vy, skromní fanoušci, dejte vědět, zda si dokážete vlastně Slipknot bez Sida Wilsona představit.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
4: Zdraví vás všichni rockeři nebo metalisti. No, hlavně druhým jmenovaným bude patřit dnešní rock speciál. Hlavní náplní totiž bude letošní ročník festivalu Brutal Assault, který je tady coby dub. Takže od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: stejně jako zdaleka ještě letošní léto nekončí, nekončí ani letní roková jízda na Rádiu Čas Rock. Každý všední den pro vás máme nějaké to lupení na vybranou akci a dneska to bude opět parádní bonbónek pro všechny hudební fajnšmekry. Někteří z vás už to možná vědí, pro jiné to bude čerstvá zpráva. Já vás tak jako tak nechám ještě chviličku v jemném napětí, nejdříve si totiž poslechneme hudební nápovědu.
1: Letní roková jízda. Jedeme.

0: Čas Rock.
1: No tak já si myslím, že většina fanoušků a posluchačů rádia Čas Rocku poznala, že kapela, která právě dozněla, byla Uriah Heep. Konkrétně jsme slyšeli pecku Save Me Tonight, která se před 3 lety objevila na jejich poslední studiovce. Oni těch desek za svou kariéru stihli Uriáši vydat nespočet, ale další už asi nepřidají. Tahle legendární formace se totiž rozhodla, že se rozloučí se svou bohatou kariérou. No a při této příležitosti vyrazili na rozlučkové turné s názvem The Magicians Farewell. V jehož rámci nevynechají na své cestě ani fanoušky v České republice. Letos na konci října zavítají do Ostravy, konkrétně do Auli Gong, kam se můžete dostat taky. Mimochodem, koukal jsem se před chviličkou na to, kolik vstupenek v předprodeji ještě zbývá a je tam už jen pár posledních kousků. Někoho z vás to ale nemusí zajímat, protože 2 volňásky tady mám a vyhraje je ten, kdo správně poskládá dnešní výherní větu. Jak zní? Tak to se dozvíte samozřejmě postupně, slovíčko po slovíčku, a hned to první vám přiložím za malý okamžik, protože jsem si ho tady zapomněl napsat. Tak vydržte.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Čas rok.
1: Je 6:45, ladíte frekvence rádia Čas roku, no a já myslím, že nejvyšší čas přestat dělat drahoty a prozradit první slovíčko dnešní výherní věty. Jen připomínám, že v letní rokové jízdě dneska soutěžíme o 2 vstupenky na koncert Juraja Heap, kteří 29. října rozburácí ostravskou aulu Gong. Tak já doufám, že jste připraveni a už máte našponované. Dnešní věta začíná slovíčkem rockeři. To máme, milí rockeři, musí v tuto chvíli stačit. Za 2 hodinky vám přiložím do sbírky i druhé slovíčko, tak zůstaňte naladění na pravých rockových vlnách, aby vám neuniklo. A taky ať vám neunikne následující muzika v podání Running Wild.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: To zněla čistě ženská švédská kapela Thunder Mother. V tuto chvíli vám ještě jednou pohodové pondělní ráno od mikrofonu přeje Ivo Raška. Dneska tedy v solo provedení bez mého kolegy Tomáše. Připomínám, že posloucháte Rádio Čas Rock a za 2 minutky budeme mít 7 hodin dnešního dne za sebou. Ale ani v těch následujících minutách a hodinách nepřijdete zkrátka. Těšit se můžete třeba na UMF. Po nich bude také česká formace Lauter. A budou hrát i chlapíci z kapely Queens of the Stone Age. Taky zalistuju v rockové kronice, ve které se dozvíte třeba také o skandálu, který plnil titulní stránky novin na celém světě, přesně před 40 lety, a do kterého byl zapleten jeden z členů Rolling Stones. No ale chybět nebude ani upozornění na případné dopravní komplikace a čerstvé zprávy, které si již pro vás připravil Honza Gavelčík.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90.

0: 1,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě. Začala rekonstrukce Rudné ulice. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. Ve směru na Havířov odbočíme plynule, ve směru na Opavu jsou některé odbočky úplně zavřené. Vážná nehoda se aktuálně řeší ve Znojmě v ulici Průmyslové. Tady osobní auto srazilo motorkáře. Nehoda je bohužel se zraněním. A hasiči zasahují na Brněnsku u obce Úsuší. Na trase Velká Bíteš Tišnov. Tady je na vozovce padlý strom.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní ráno, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O nabíječky na auta není zájem. Česko má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než 3x tolik elektromobilů, než jich po tuzemských cestách teď jezdí. Stanice za miliardy z evropských dotací tak aktuálně navštěvuje pouze hrstka zákazníků.
5: Morava aktuálně.
3: Karviná zveřejnila informace o koupi pozemku v lokalitě RD nad Vagónkou. Do budoucna má rozšířit nabídku bydlení a podpořit další rozvoj města. Více nám řekla mluvčí radnice Monika Danková.
6: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci, pravidla licitace, potřebné dokumenty i kontaktní formulář pro případné dotazy. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
3: Zájemci už teď můžou podávat přihlášky k licitacím, nejpozději ale do 13. srpna. Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce je čím dál oblíbenější. V první polovině letních prázdnin přilákala o několik tisíc návštěvníků víc než loni. Přispělo k tomu příznivé počasí. Slušnou návštěvnost měly taky památky v Olomouckém kraji. Zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají taky s Německem a Finskem. Dnešní duel začíná v 9 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou.
4: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Máme téměř 10 minut po 7 hodině a společně se Stone Temple Pilots jsme se podívali alespoň na skok do roku 1992, kdy byla nahrána tahle hitovka nazvaná Sex Type Thing. Když už jsme u těch letopočtů, tak mohu plynule přejít na další události, které se již staly 3. srpna v letech minulých. V roce 1971 ohlásil Paul McCartney vznik nové kapely, kterou pojmenoval Wings a do které si pozval mimochodem také svoji ženu Lindu a nebo zakladatele kapely Moody Blues, kytaristu a zpěváka Dennyho Laneyho. Nyní zavítáme do roku 1986. Právě tehdy Británii a následně celý svět šokoval exkluzivní novinový rozhovor s teprve 16-letou modelkou Mandy Smith, která se v tom rozhovoru otevřeně přiznala k víc jak 2letému poměru s Billy Wymanem z Rolling Stones. Jenom pro představu, Billy byl o celých 34 let starší než ona. No a jak už možná víte, tenhle ten pár se nakonec vzal. Nicméně manželství nemělo dlouhého trvání a je to příběh na dlouho, to si necháme zase na jiný příběh. No a ještě se vrátíme o 19 let nazpět. Přesně právě před 19 lety odevzdal Brian May, kytarista kapely Queen, svou doktorskou práci v oboru astronomie. May se dlouhodobě věnoval pozorování noční oblohy na Tenerife, kde studoval vytváření takzvaných zodiakálních prachových mračen. My se nyní budeme ovšem na rádiu Čas Rock pro změnu věnovat další muzice. Tady jsou Lautři.

se v příští hodince budu v rámci Ostrého budíčku bavit o tom, jaké nové hudební alba si můžete zařadit do své domácí audiotéky, případně přidat do vašeho playlistu na cesty, až budete třeba mimo dosah frekvencí rádia Čas roku. Ale s předstihem zde mám jednu informaci o desce, která teprve do světa půjde. Své v pořadí 12. studiové album s názvem Cursum Perficio vydají pánové z kapely Anthrax. To vyjde 18. září a půjde o první řadovou desku kapely po celých 10 letech. Trošičku jsem zapátral v latinském slovníku a zjistil jsem, že titul alba vychází z latinského výrazu pro má cesta je u konce, což doufám není myšleno doslova. Za zmínku a hlavně za vaši pozornost určitě stojí taky přebal desky. Ten je plný odkazů na 45-letou historii kapely a kromě toho Anthrax vypouštějí animované klipy, které postupně právě odkrývají postavy z obálky alba. Vystupují v nich tak třeba kouzelník, okřídlená kostra, nevěsta, nějaký pes a další postavičky. Takže až budete mít ty internety zase zapnuté, tak si můžete čekání na novou desku Anthrax zkrátit právě jejich sledováním. No a já vám k tomu pouštím muziku. První single z chystaného alba. Tady je song s názvem It's for the Kids.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, 3 sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Další muzika, která se pro vás již chystá v našem playlistu, patří do repertoáru skupiny Black Sabbath. Název, který se stal již doslova kultem v metalové branži a má daleko větší přesah, než by si kdo mohl přát. Přitom jako opravdu stačilo málo a možná bychom si tuhletu čtveřici z Birminghamu pamatovali úplně jinak. Na konci 60. let totiž vystupovali pod názvem Earth, čili Země v překladu. Jenomže potom zjistili, že v Anglii existuje ještě jedna kapela, která si takhle říká. Ke všemu byla v té době mnohem populárnější než tihle mladí zobáci. No a naplno jim to došlo, až když jednou přijeli na koncert a zjistili, že pořadatelé to celé nějak popletli a ke všemu návštěvníci od nich čekají muziku z úplně jiného soudku. Následovalo přemýšlení nad tím, jak by se přejmenovali, a pak si Geezer Butler vzpomněl na jeden italský hororový film, který se v Británii uváděl v kinech pod názvem Black Sabbath. Když s tím potom přišel za klukama do zkušebny, tak jednak napsali skladbu s tímto názvem, no a následně se jim to tak zalíbilo, že Black Sabbath zvolili i pro název celé kapely. Tak vidíte, jak někdy taková náhoda může mít tak dalekosáhlé následky.
1: Posloucháte Ostrý buď.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
2: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou super cenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Na čel z roku dozněla formace Trapped, která se na hudební scéně pohybuje už od poloviny 90. let. Ale pánové jsou stále velmi aktivní, ostatně letos chystají také vydání nového alba. Vzhledem k tomu, že jsou stále letní prázdniny a kde kdo se může ztrácet v prostoru a čase, tak mohu uvést, že máme 7:45, je 3. srpna, pondělí, no a s tímto datem vlastně souvisí i dvě zprávy, které mi před okamžikem přišly, takřka ve stejný okamžik do studia. Ahoj Ivo, zahraj prosím něco pro mou maminku, která má dneska svátek, a zároveň přeji všem ostatním Miluškám vše nejlepší. Moc děkuji, Luky. No a mám tady ještě jedno podobné blahopřání. Dobrý den. Svátek slaví všechny Miluše, a tak bych prosila zahrát nějakou pecku pro mou kolegyni z kuchyně, Milušku Hajdovou, která každý den způsobuje to, že se těším do práce. Moc děkuji za vyřízení vzkazu a přeji hezký den, Katka. Také já přeji Miluškám také všechno nejlepší k jejich jmeninám. Ostatně v příští hodince se na tohleto jméno podíváme trošičku zblízka. Teď už ale muzika v podání Olympiků.

0: studiové kukačky, co nevidět, vykukají osmičku a to nejvyšší čas dát si nějakou svačinku. Já tady pro vás chystám hudební potravu, o kterou se postarají třeba Cobra and the Lotus. Taky nabídnu tři alba, která právě vyjela z výrobní linky. Pochutnat si k tomu můžete i na staré, dobré, osvědčené klasice. A kromě Doors jako třetí degustační chod mohu nabídnout i českou partičku Kruci písk. Tak dobrou chuť, čistý příjem a dobrý zvuk při poslechu Ostrého budíčku na rádiu Čas Rock. Před námi je doprava a taky zprávy s Honzou.
1: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Ostravě pokračuje rekonstrukce Rudné ulice. V obou směrech se jezdí pouze v jednom místním pruhu. Ve směru na Opavu neodbočíme. Vážná nehoda se řeší ve Znojmě v ulici Průmyslové. Osobní auto srazilo motorkáře. Na místě jsou záchranáři. Bouračka nás potrápí taky na Brněnsku u obce Lodinice. Na výjezdu na Moravský Krumlov bourala dvě osobní auta. A problémy jsou taky na Přerovsku u obce Kokory. Na hlavním tahu na výjezdu na Velký Týnec. Tady stojí odstavený autobus.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku opět roste zájem o chaty a chalupy. Po dvou slabších letech letos lidé znovu začali nakupovat rekreační nemovitosti.

0: nemovitosti. Jejich prodej meziročně vzrostl až o 40%. Průměrná cena nemovitostí se vyšplhala ke 3 milionům.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Usnadní situaci obyvatelům rodinných domků na konci místní části Skřečoň. Dnes se bezpečně dostanou z polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Olomoucký kraj podpoří sportovní akce napříč regionem. Více než 16 milionů korun půjde na bezmála 250 sportovních událostí. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Sportovní akce přinášejí do města a obcí v kraji život, motivují děti i dospělé k pohybu a zároveň pomáhají budovat komunitní vazby. Proto se kraj rozhodl původní částku navýšit a podpořit více kvalitních projektů. Jsme rádi, že mezi těmito akcemi jsou jak prestižní mezinárodní soutěže, tak menší regionální události, které mají pro místní obyvatele často stejně velký význam.
0: Třineční hokejisté pokračují v přípravě na ledě. Finalista posledního extraligového ročníku je v kompletním složení. Nechybí ani obě letní posily Filip Pirochta a Daniel Voženílek. Trenér ocelářů Boris Žabka potvrdil, že kádr je už uzavřený. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Letní prázdniny se nám překlenuly do své druhé poloviny a ať už máte dovolenou za sebou, před sebou, nebo si právě dovolujete, v každém případě přijde vhod nějaká ta nová muzika. Naprosto ideální záležitost k vodě, do auta, na chatovi, na zahrádku přichystala kapela The Strokes. Ta nachystala svůj v pořadí sedmý studiový počin, který pojmenovala Reality Awaits. Pokud si potrpíte na experimentální rockovou muziku, smíchanou s trochou psychedelie, tohle je matroš právě pro vás. Ještě mohu dodat, že pod touto 42-minutovou nahrávkou je podepsán legendární producent Rick Rubin.

Další typ obstarají mongolští The Who. Ti se mohou pochlubit tím, že jejich muzika nikoho nenapodobuje a nikdo nenapodobuje ji. I na jejich nové desce nazvané Hun uslyšíte hrdelní zpěv doplněný o tradiční mongolské nástroje. Album nabízí 11 skladeb, které mají podle slov samotných členů tohoto uskupení nabídnout žánrově od všeho něco. Tady je malá ukázka.

na závěr tady mám jednu parádní sypačku pro všechny fanoušky newyorského hardcoreu. Kapela Madball totiž vydala své nové studiové album s názvem Not Your Kingdom. Album vyšlo 24. července a přináší celkem 14 nových skladeb, které sklízí jak u fanoušků, tak u hudebních kritiků velmi pozitivní ohlasy. No a Madball tímto počinem potvrzují, že i po desetiletích na hudební scéně patří k absolutní špičce svého žánru.

0: Tak dneska to bylo opravdu žánrově velmi pestré, co se týče novinek na hudebních nosičích. Teď už ovšem míříme zpátky za muzikou na rádiu Čas Rock.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Kdo se v tom stále ještě neorientuje, tak připomínám, že dneska máme pondělí s datem 3. srpna, což znamená, že prožíváme 215. den roku 2026 a do konce tohoto roku nám zbývá přesně 150 dní. Tolik tedy pár údajů pro numerology. V kalendáři je pod tímto údajem ještě přiděleno jméno Miluše, chcete-li také přezdívaná Míla, Miluška, Milča, Milka, nebo leckde i Miluna a podobně. Miluše! Tak na ní můžete dneska klidně vybafnout. V překladu toto jméno znamená milá, milovaná nebo příjemná. No a podle všeho se jedná o domácí formu jména Miloslava, přičemž staročeskou variantou je Milota. Podle jedné definice, na kterou jsem náhodou natrefil, jsou Miluše prý velmi inteligentní, nebaví je tlachání o ničem a pokud si někoho ve svém okolí opravdu oblíbí, bývají mu věrné až za hrob. Tak pokud nějakou Milušku znáte, posuďte sami, kolik z toho na ní doopravdy sedí. Já všem oslavenkyním přeji krásný sváteční den a zároveň posílám následující muziku. Za okamžik to budou Na čas roku Bon Jovi. A pak se podíváme ještě na pár nevšedních svátků, které na 3. srpence taky připadají.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Pokud se mezi vámi najdou jedinci, kteří by si dneska chtěli uspořádat nějakou oslavu, ale neví, na co by to svedli, měl bych tady možná pár nápadů. Tak si třeba představte, že na 3. srpna připadá Den lesku na vlasy. Takže dneska svým hárům věnujte extra péči.
1: Proč na něj tak zíráte?
2: Právě si odpojil snímací pult.
1: Ovšem, ty si fenuj vlasy.
3: My právě sledujeme UFO.
1: Jo, a kvůli UFOvnu mám vypadat jako Frankensteinova nevěsta?
0: Pak tady mám na seznamu ještě Den obchodu, což se dá asi oslavit tak, že si hold zajdete někam do krámu a něco si koupíte. No a já doufám, že pokud v tom případě někam zavítáte, tak natrefíte na příjemného prodavače.
4: Tenhle právě skladem nemáme. Ale můžu ho pro vás objednat, ano?
5: Ten.
6: Promiňte, pane, vy tu nepracujete.
4: A evidentně nejsem jediný.
0: No a pak už tady mám konečně něco, co by se dalo oslavit asi více stylově. Máme totiž den pikniku.
4: A vůbec je čas uspořádat kostelní piknik.
7: Cože? Vy měli piknik minulej týden.
4: To teda neměli. Jen ty jsi vzal do kostela pečený kuře.
7: Kdyby Bůh nechtěl, abychom v kostele jedli, udělal bys obžerství hřích.
0: No a pokud vyrazíte někam na louku s dekou a košíkem plným jídla a pití, tak nezapomeňte sebou přibalit taky meloun. Ano, správně, melouny mají taky svůj den.

0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Váš rok.
1: Řekl bych, že rozjetí jsme opravdu slušně. Během léta jsme mezi vás už rozdali hromadu parádních vstupenek na různé akce, koncerty i festivaly. Rozhodně ale nekončíme a povalíme dál. Pro ty z vás, kteří tu informaci nestihli zaregistrovat, připomínám, že dneska jsou ve hře dvě lukrativní vstupenky na téměř už vyprodaný koncert skupiny Juraja Heap. Ti dorazí 29. října do ostravské auly Gong, kam přijedou v rámci svého rozlučkového turné. Co si budeme povídat? Tahle kapela patří mezi top skupiny, které pomáhaly po boku třeba Led Zeppelin nebo Deep Purple formovat podobu britského heavy metalu a rocku. Tenhle večírek by si proto neměl nechat ujít žádný z fanoušků. No a díky rádiu Čas Rock můžete být na jejich koncertě zadarmo. Máme tady dvě vstupenky, které obdrží ten z vás, kdo jako obvykle bude znát výherní větu. V Ostrém budíčku už první slovo zaznělo, a já, co nevidět, přidám do sbírky i to druhé. Tak si připravte psací potřeby, nebo si udělejte místečko v Lebeční dutině. Jen co dohrají Merillion, tak vám ho prozradím.

0: Váš rok.
1: 29. října vystoupí dost možná naposledy naživo na území České republiky kapela Uriah Heep. Konkrétně se tato událost bude konat v Ostravě v aule Gong. A někdo z vás může být u toho díky Čas roku zadarmo. Mám pro vás druhé slovíčko dnešní výherní věty, kterým je sloveso mají. Kdo mají a co mají, se dozvíte v dalším průběhu našeho vysílání. Jako vždy vám další pokračování řekne Honza Prokeš a v odpoledním driveu i Hanka, u které zároveň proběhne finálový souboj o dvě stupenky na Juriáše. Teď už ale jedeme dál.
0: Let's

0: Parádní záležitost, podání Krucipisk, song nazvaný Tohle už znám. Mezitím třetí čtvrtina Ostrého budíčku dobíhá do svého finiše, opět to uteklo jako mávnutím kouzelného proutku. Za 3,5 minutky bude 9 hodin z dnešního dne odkrojeno. Ale nás v nadcházejících chvílích čeká další výživná porce rockové a metalové muziky. Pro množinu našich posluchačů, kteří stále ještě nenastartovali při pondělku své humanoidní systémy do optimálního výkonu, máme jako spouštěč připravenou třeba kapelu 3 Days Grace. Playlistu jsou zařazeni také Scorpions. A na své si přijdou fanoušci Foo Fighters. Než se rozrazí dveře do studia a vtrhne sem Hans, stihneme probrat 2 dnešní oslavence, anebo vám představím novinku tohoto týdne. Jako první se ale o slovo hlásí Honza Gavelčík a to znamená, že vás čekají informace z cest a čerstvý přehled zpráv.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Komplikace jsou v Ostravě na Rudné ulici, začala její oprava, v obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu, ve směru na Opavu neodbočíme. Pozor si musíme teď dávat taky na Uhersko-Hradišťsku v obci Zlechov, na hlavním tahu Buchlovice, Staré město u Uherského Hradiště, tady bourala 2 osobní auta. S komplikacemi musíme počítat taky na Brněnsku u obce Lodinice na výjezdu na Moravský Krumlov, i tady se srazily 2 osobáky a problémy jsou i na Přerovsku, na hlavním tahu na Olomouc. U obce Kokory ve směru na Velký Týnec stojí odstavený autobus.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Bezbariérových toalet na Euroklíč je čím dál víc. Mnoho lidí s postižením má ale teď problém se ke klíčům vůbec dostat. Síť se sice dále rozšiřuje, distribuce novým žadatelům se ale od října zastavila. Můžou za to průtahy s vypsáním dotačního titulu.
5: Morava aktuál.
3: Ostravský dopravní podnik chystá rekordní nákup, podepsal smlouvu na pořízení celkem 70 elektrobusů. Současně se chystá výstavba nového dobíjecího zařízení. Pro společnost jde o jeden z největších nákupů v historii. Radnice v Kroměříži vyhlásila boj proti hlodavcům. Ve městě se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
6: Jedná se o pravidelné preventivní opatření proti tomu, aby přemnožení hlodavci nezpůsobili škody na zdraví a majetku obyvatel města. Práce jsou plánovány na období zhruba od poloviny října do poloviny listopadu. Město bude veřejnost informovat o stanovení přesných termínů, kdy bude deratizace probíhat. A stejně jako každý rok, poté bude žádat občany o spolupráci při vyhledávání míst.
3: Fotbalisté Olomouce ve druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Schuberta. Za Hanáky srovnali David Tkáč a v 7.80. minutě Václav Sejk. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní, teď už dopoledne.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Stejně jako každý jiný den, také dnes pochopitelně slaví řada lidí své narozeniny. Já mám před sebou dvě jména z rockového a metalového světa, která mají v rodném listě zapsáno také datum narození 3. srpna. No a začnu rovnou takovým velkým kalibrem. V roce 1963 přišel na svět kytarista a zpěvák skupiny Metallica James Hetfield. Ten se vylíhl v Kalifornii, přičemž jeho maminka byla operní pěvkyně a otec řidič kamionu a také si určitě pobrukoval během dlouhých cest. Má dva starší nevlastní bratry a jednu mladší sestru. Jeho cesta za muzikou začala v dětství, kdy se učil nejprve hrát na klavír, posléze vyzkoušel bicí sestavu svého bratra, ale od 14 let přesedlal na kytaru, což mu zůstal dodnes. Pojďme se podívat ještě na druhé jméno. Yeah. 56 let má ode dneška Steven Carpenter, což je také výborný kytarista, známý jako spoluzakladatel metalové skupiny Deftones. Mimochodem jeho bratranec je Chuck Billy, který je pro změnu známý jako hlavní zpěvák thrash metalové kapely Testament. Tak oběma muzikantům přejeme všechno nejlepší. Teď už ale jdeme zpátky za muzikou, protože Metallica bude hrát příští hodince, tak si připomeneme druhého oslavence. Tady jsou Deftones a jejich skladba Be Quiet and Drive.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Posloucháte Ostrý

0: Je 9 hodin, 32 minut a na rádiu Čas rok doznívá kapela Motley Crue. Pomalinko dojde na střídání tady za mikrofonem, kde už se postavil můj kolega Honza Prokeš.
1: Já vás všechny zdravím, já tady stojím vlastně úplně poprvé.
0: Jak je to tam je z toho pohledu?
1: No bolí mě nohy, no.
0: Tomáš si stěžuje, že mu svítí, pokud svítí sluníčko, tak dozad.
1: Proto má tu plešku už na
0: to vypálené. Asi proto, jo. Jsme ne, ale, na to přišli.
1: Ale ne, ale určitě, tady z té strany opravdu pere.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale dneska ne.
0: Dneska ne, dneska je to dobře, příjemně, zatím alespoň. Máme za sebou nicméně perný víkend. Jak jsi ho prožil, Honziku?
1: No kamaráde, jak? No tak nějak jako voda, bazenek.
0: Jo, bylo čvachtání.
1: Čvachtáčka. Co?
0: No, bylo to. Co pivečko bylo?
1: Svijanský mas.
0: No jo, dal jsi si, jo. Mázl ses. Namazal ses.
1: To bylo. A včera už to bylo slušnější, je to počasí, už to šlo, procházka se psem.
0: Ano.
1: To je jenom, co mi nohy dovolí, jako já, invalidní důchodce.
0: Letní roková jízda na Čas roku pokračuje i dneska. Já jsem prozradil
1: dvě
0: slovíčka. My hrajeme o dva lupeny na Juriáše, Juraja Hýb v Ostravě, na konci října.
1: To je legenda.
0: Kamaráde, velká věc.
1: Tu jsem ještě taky nikdy neviděl.
0: No, no a budeš mít jednu z posledních příležitostí, protože pánové jsou na rozlučkovém turné.
1: Víme o tom, no.
0: Takže. Je na tobě, aby si přihodil třetí slovíčko do pranice.
1: A tak velice rád. A ty už ty dvě máš venku?
0: Jo, neřeknu.
1: Ne, já si je přečtu potom.
0: Jo, přečti si, dodej třetí. Já ti přeju úspěšnou směnu.
1: Moc děkuji.
0: A s vámi posluchači se loučím, abychom se mohli zase přivítat zítra před šestou. Do té doby se mějte báječně. Čau.
1: Pa.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
1: Tak to je další level.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
6: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
7: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
8: Kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čau vespole, rockeři, start nového a k tomu ještě 1. srpnového týdne je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. A ty dneska odstartujeme z Godhard. Gčko mají na začátku svého názvu taky Guano Apes. A přidá se Metallica. To je muzika, která na rádiu Čas Rok zazní tak jako Milan Kellner se svými horoskopy anebo Honza Gavelčík se zprávami. No a ode mne dobré pondělní dopoledne, přátelé.
1: Nehoda se řeší v Rožnově pod Radoštěm v ulici Meziříčské. Boural tady autobus s osobním autem. Zdržíme se taky na Brněnsku u obce Radostice na ulici Hlavní. Tady nákladák narazil do dopravní značky. Stále jsou problémy taky na Uhersko-Hradišťsku v obci Zlechov na trase Buchlovice, Staré Město u Uherského Hradiště. Srazila se tu dvě osobní auta a pozor si musíme dávat taky u Přerova na hlavním tahu na Olomouc, u obce Kokory ve směru na Velký Týnec, tady stojí odstavený autobus.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré pondělní dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropické počasí už brzy skončí. Z kraje tohoto týdne nás opět čeká pořádné vedro. Teploty mají šplhat až ke 40. Meteorologové ale v nové předpovědi podle televize LTV Plus už od čtvrtka počítají s citelným ochlazením.
2: Morava aktuálně.
1: Karviná zveřejnila informace o koupi pozemků v lokalitě RD nad Vagonkou. Do budoucna má rozšířit nabídku bydlení a podpořit další rozvoj města. Více nám řekla mluvčí radnice Monika Danková.
3: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci, pravidla licitace, potřebné dokumenty i kontaktní formulář pro případné dotazy. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Zájemci už teď můžou podávat přihlášky k licitacím nejpozději, ale do 13. srpna. Obyvatelé brněnské kamenné kolonie získají místo pro setkávání a pořádání akcí. V bývalém kulturním domě vznikne komunitní centrum. Stavební úpravy budovy začaly z kraje letních prázdnin. Zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají taky s Německem a Finskem. Dnešní duel začíná v 9 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní dopoledne, teď už s Honzou Prokešem.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok, hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Robert Wolf, jedni z hlavních taháků nadcházejícího festivalu Rock Castle, který v Moravském Krumlově odstartuje už příští čtvrtek. Tři dny našlapané skvělou muzikou, se kterou se tam na pódiu parta kolem Attila Dorna objeví v pátek 14. srpna od 10:30 večer nebo v noci, nebo si to přeberte, jak chcete. No a kdo ví, možná, že i na tuto skvělou akci vás Rádio Čas Rock v rámci letní rokové jízdy dostane úplně zadarmo. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání, ze kterého se to určitě s dostatečným předstihem dozvíte. Tak jako to, že nás v těch následujících minutách čeká Taria a taky Godhard, kteří přicházejí na řadu jako první pořadí.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: pravý čas, rok nám dozněla Tarja za podpory Drnofilta, no a před námi je další jméno, které určitě znáte. Milan Gelnár.
1: Pátek by měl být o něco klidnější než dny předchozí. Věci problémové i ty ostatní by se měly stabilizovat. Užívat bychom si měli rodinného života a harmonie. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozi úspěšně završí své týdenní úsilí. Ani vstoupí do víkendu dokonale zregenerované a býci si budou užívat klidné harmonie bez jakýchkoliv zádrhelů. Berani otevřou své srdce radosti ze života. Lvi se mohou těšit na dynamický závěr týdne plný hravosti a Střelci si naplno užijí zasloužený obdiv okolí. Vodnáři se mohou spolehnout na pohodu v přátelských kruzích. Blížence čeká návrat ztracené energie a váhy najdou citové bezpečí tam, kde to dobře znají. Radci prožijí pátek v příjemném emočním naladění. Štíři budou těžit z maximální vnímavosti a ryby alespoň na chvíli ve svých meditacích najdou vytoužený klid a pohodu. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
0: Tak to přátelé, byl ten pátek opravdu takový, jaký nám Milan Gelnár teď sdělil? No, to už záleží na každém z vás, klidně se můžete svěřit, ale my se teď s ním podíváme na ten dnešek.
1: Pondělí by mělo být docela příjemné. Na nebi panuje převaha silných hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Znepříjemňovat život nám ale budou snahy si zejména v partnerských vztazích mezi muži a ženami vyjasňovat, kdo má v tom či onom pravdu. Dohoda obvykle nebude možná. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci zřejmě budou poněkud nervnější. Váhy si mohou svými aktivitami sami sobě škodit a vodnáři budou mít tendenci bojovat proti nespravedlnosti. Ryby se dnes budou věnovat především rutinním aktivitám. Rakům se bude dařit v lásce a štírům by měli přát hvězdy v profesních aktivitách. Střelci mohou mít tendenci podléhat podrážděnosti. Berani si budou užívat erotiky či jiných svodů, alby budou ohromovat svou velkorysostí. Pany dnes budou vše s nadhledem vládat. Kozorozi mohou inklinovat porušování pravidel a býkům by měla skvěle fungovat intuice. Hvězdné pondělí, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Čas rok.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
7: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
8: Zdrává všichni rockeři nebo metalisti. No, hlavně druhým jmenovaným bude patřit dnešní rock speciál. Hlavní náplní totiž bude letošní ročník festivalu Brutal Assault, který je tady co by dub. Takže od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

Malý hudební pozdrav z Uherského Hradiště, ze kterého kapela Freefall pochází. No, tato má právě teď na rádiu Čas rock za sebou. No a před námi jsou Guano Apes, ale taky vaše hudební přání. Jestli nějaké máte, tak sem s ním 725 33 11 55.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a v éteru taky dostává právě teď prostor Max. Zdravím tě, čau.
1: Šuzbus, Cipaku, hezké dopoledne od starého Cipa Maxe.
0: Tak, Maxi, prosím tě, tak jak to včera vypadalo v té Ostrava aréně na těch Judasích?
1: Bylo to skvělé. Jo? Přijeli jsme asi o 2 hodinky spíše, sedli jsme si pěkně tam do hospudky, 3 pivka, 2 velké, rozumíš tému, pozdravili jsme se s kamarádama, Romana Hedela ten potkal, takže bylo to pěkné.
0: A samotný koncert? Nebaví se o tom
1: Samotný koncert, tak úžasné, úžasné. Byla předkapela, jako ti byli taci dobře, ale jako Judas, jako byl jsem opět na mě jako jednou.
0: Prostě bez chyby, že jo? No, ale my si nedáme teď Judas, ale dáme si Dimitri, komu?
1: Tak, dáme si, pošleme to Pačesovi na to, že nás tak včera vozil, Romano, Karolovi balíkařu to potkáme. No a Roman kamarád tam měl 2 rockerky, Renatu a Petru. Jedna má rada Traktory, jedna má rada Dimitri, tak vyšte to dneska teď na ty Dimitri pro Petru. Ale zdravíme aj Renatu, jestli poslouchal, zdravíme Martinku do práce. No a všechny dobré rockery, všechny tebe, Jeníku.
0: Moc děkuju, kamaráde, měj se hezky, co máš dneska v plánu, mimo jiné.
1: No, mimo jiné, vole, Ostrava Zubaři, ale s manželkou, no. Teď se si, ještě se musel vyměnit auto, bo mám půjčené auto, bo budu mít ty poškrabané, které mě natouval dělat, tak mám druhé auto, tak si na to zvykám.
0: Jasná věc. Takže držíme palce, hlavně to dobře dopadne u Zubaře a nechce po tobě moc peněz. Čau.
1: Čau, čau.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Nechtěji už tam bude.
2: Přestaň. Chtěj mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Alice Cooper nám na rádiu Čas rok ukončil tu naši dnešní první společnou hodinu a my budeme pokračovat. A to s dalším velkým jménem Ronnie James Dio, přidá se Bryan Adams. A do třetice Lordy. Vrhneme se taky na letní rokovou jízdu rádia Čas rok. No a probereme i ty naše letní dny, prázdniny, no prostě tohle to jaké je, co říkáte? To všechno po zprávách s Honzou Gavelčíkem a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 směr Mořice Topolany. Probíhají tady odklízecí práce, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v Uherském Hradišti v obci Zlechov. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte i na Brněnsku na trase Pohořelice Brno. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Komunikace je dočasně uzavřena a doprava je odkloněna na objízdnou trasu. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas rok. Zprávy.
3: Dobré pondělní dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O nabíječky na auta není zájem. Česko má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než 3x tolik elektromobilů, než jich po tuzemských cestách teď jezdí. Stanice za miliardy z evropských dotací tak aktuálně navštěvuje pouze hrstka zákazníků.
2: Morava aktuál.
3: Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku. Bojovali s ním od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo více než 70 jednotek. Kvůli požáru byl vyhlášen 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Olomoucký kraj podpoří sportovní akce napříč regionem. Více než 16 milionů korun půjde na bezmála 250 sportovních událostí. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
4: Sportovní akce přinášejí do měst a obcí v kraji život, motivují děti i dospělé k pohybu a zároveň pomáhají budovat komunitní vazby. Proto se kraj rozhodl původní částku navýšit a podpořit více kvalitních projektů. Jsme rádi, že mezi těmito akcemi jsou jak prestižní mezinárodní soutěže, tak menší regionální události, které mají pro místní obyvatele často stejně velký význam.
3: Třineční hokejisté pokračují v přípravě na ledě. Finalista posledního extraligového ročníku je v kompletním složení. Nechybí ani obě letní posily Filip Pirochta a Daniel Voženílek. Trenér ocelářů Boris Žabka potvrdil, že kádr je už uzavřený. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok. Pokračujeme.

0: Rock. Slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Rock.
1: Ano, letní roková jízda rádia Čas Rock pokračuje směle dál a před námi je 5 hracích dnů, ve kterých půjde o vstupenky na koncerty třeba nevím, Marka Hietaly, Clawfingeru, Spirit Boxu, ale taky vás dostaneme na Rock Castle anebo Uriáše, kteří mají multifunkční aulu Gong zabukovanou na 29. října. No a právě o tuto poslední zmiňovanou akci dneska jde, takže jestli byste chtěli mít možná poslední možnost vidět na vlastní oči tuto britskou hudební legendu pohromadě na jednom pódiu, máte možnost. Stačí dát dohromady nebo stačí poskládat dohromady dnešní výherní větu a v tu pravou chvíli se dovolat tady k nám do studia. Já vám držím palce a přikládám další muziku, tentokrát v podání Ronnieho Jamesa Dia. Tady je
0: letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Začal nám první srpnový týden, půlka letních prázdnin je v tahu, ale pro změnu ta druhá je skoro celá před námi. No a tak bychom mohli probrat, rokeři, jak si to léto užíváte. Byli jste někde na dovolené, teprve se chystáte, nebo to letos třeba vůbec nevyjde, a nebo to vyjde, nebo vyšlo a užívali jste si to pěkně doma v klídečku. Klidně se nám svěřte na WhatsApp Rádia Čas Rok s číslem 725331155 a kdo ví, možná, že od vás dostaneme třeba i nějaký skvělý tip, kam si můžeme vyrazit. Předem velké díky, no a já vám na oplátku nabídnu krucipisk z Alice in Chains, do kterých se pustíme za malou chvíli. Tak se dobře bavte.
1: Rádio Čas Rok.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

No, je to pravda. Každý má ten svůj osud někam a nějak napsaný, že jo? Toto byly Krucipisk, před námi Bryan Adams a taky vaše hudební přání 725 33 1155. Číslo sem do studia Rádia Čas Rock.

0: Rádio.
1: Tak a před námi je písnička Na přání, no a s ní Roman. Zdravíme tě, čau.
2: Já zdravím taky veškerou rokerskou bandu.
1: Nazdar, pondělku. Nazdar. Tak jak ty jsi strávil víkend?
2: No víkend v sobotu na Oslavě a v neděli právě na Judasech, takže dokonalý víkend.
1: Dokonalý víkend. A my si ten Judas dáme i teď komu?
2: No hlavně pro moji krásnou Romanku do organiky a pro všechny ty, co se včera Angela nedočkali.
1: Tak, ale my si ho teď dáme v plné palbě a pro ty, kteří tam nebyli, tak úplně zadarmo, co?
2: Ano.
1: Tak velké díky, měj se hezky, čau.
2: Taky, ahoj.

0: Rock.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garáž. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Letní rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
3: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: 15 let Radiočas Rock. Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Radiočas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Toto byly Volbeat, máme pravé poledne, jestli se chystáte k obědu, tak si nechte chutnat a od nás jako předkrm třeba Gain. O hlavní chod se postará Axel Rudifel. No a s dezertíčkem, no tak stívám nachystané Van Halen. Takové odpolední hudební meny, Rádia Čas Rock. No a k tomu co? No k tomu se podíváme třeba i tady k nám do Ostravy, kde si na své přijdou opravdu všichni. O co půjde, tak to se dozvíte už za malou chvíli. Tak ještě jedno smačného a fajn odpoledne.
1: Aktuálně si dávejte pozor v Paskově na Frýdecko-Místecku. V ulici Neužilní probíhá zde vyšetřování nehody cyklisty. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na Šumpersku v obci Hanušovice, ulice Hlavní. Srazily se dva osobní automobily. Může hrozit zdržení.

0: Mějte i na trase Pohořelice Brno poblíž oblasti Rajhrad. Kvůli odstavenému vozidlu může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Zdravím, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku vrcholí sezóna samosběrů. Lidé stále častěji vyrážejí přímo na farmy, kde si mohou sami natrhat ovoce nebo zeleninu. Aktuálně je zájem hlavně o rajčata, papriky nebo borůvky. Samosběry lákají na čerstvé potraviny, výhodnější ceny a také možnost podpořit místní pěstitele.
1: Morava aktuálně.
0: Školy a školky v Boumíně procházejí rozsáhlou opravou. Stavební práce tu podle mluvčí města Jany Končítkové výjdou na 11 milionů korun.
2: Modernizace našich mateřských škol je nekončící proces. Většina z nich zahájila provoz už před několika desítkami let a proto je musíme postupně obnovovat. S výměnou zastaralé hliníkové elektroinstalace jsme začali před 5 lety a každý rok projde generální opravou jedna mateřinka. Letos přišla na řadu ta na sídlišti v Tovární ulici.
0: Na Kroměřížsku otevřeli nový obchod. V Lechoticích začala fungovat samoobslužná prodejna, kde lidé nakoupí kdykoliv během dne i noci. Dovnitř se dostanou pomocí mobilní aplikace nebo speciální karty a poradit jim může také umělá inteligence. Ta pomůže třeba s hledáním zboží nebo výběrem surovin na recept. Podobných obchodů v Česku postupně přibývá, hlavně v menších obcích. Sigma Olomouc získala první bod v nové sezóně. V domácím utkání s Mladou Boleslaví dvakrát prohrávala, ale nakonec dokázala srovnat na 2-2. Mladá Boleslav tak odvezla z Olomouce jen bod. Hanáci dál čekají na první vítězství. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu a v něm teď dostane prostor Tania, která má aktuálně venku z Brusu nový videoklip. Ten je ke skladbě Stín, která je součástí jejího alba s úplně stejným názvem a pokud byste z něho chtěli slyšet něco naživo, tak máte možnost. Už tuto sobotu se totiž objeví v Přerově, o 7 dní později bude s Citronem součástí Rock Castlu, pak ji čekají Nošovice, Tršice, Plana u Mariánských Lázní a další zastávky. Všechno podstatné, jak mání na Facebookovém profilu Tany, takže jestli byste o těch koncertech v nich chtěli mít jasno, tak si tam skočte, je to tam pěkně uspořádané po pořadě. Ale do skeců, tady je její skladba Ďábel se svatozáří, která spatřila světlo světa v roce 1993. Schválně, kolik vám tehdy bylo?
1: Čas rok.

0: Radio Čas Rock.
1: A v těch rukových typech pozvánka do ostravského hangáru, kde si dá do těla opravdu celá rodina. Celá řada lezeckých stěn s různou obtížností, k tomu tréninkové zóny, killboard, dětský pohybový park, ale taky posilovna a nebo bistro, ve kterém si pochutná každý z návštěvníků. To všechno každý den až do 22. hodiny, takže jestli si chcete, jak se patří, protáhnout tělo, není co řešit. No, to my na Radio Čas Rock si pro změnu propláchneme zvukovody a to za přispění George Harrisona, který je v playlistu nachystaný do těch dalších minut. Tak pěkné odpoledne.
0: Rockové tipy Radia Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock. Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
0: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
0: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Praze.
1: Divoký byl, zpíval o jaře, no ale venku panuje léto v plném proudu, 30 stupňů na teploměru, kula pere jak sedlák s cepem, no a my si na rádiu Čas rok zahrajeme podle vás 725331155.
2: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rokovou muziku.

0: No to byl na rádiu Čas Rok Axel Rudy Pál a já mám na drátě Motáka. Zdravím tě, chlape, ahoj.
1: Zdar Honziku, rokeři, čau.
0: Nazar, nazar. Tak, Motáku, my dneska mimo jiné řešíme i to, že je půlka prázdnin za námi. Ty máš doma taky nějaké ratolesti, že jo? Kolik?
1: Dvě.
0: Dvě ratolesti. A to je taky, kdo je třeba nemá, tak ani neví, jaká je to práce, když ty školky jsou zavřené, že jo? A ty školy.
1: No já, přesně tak. A pokud máš z těch dvou doma jenom jedno, tak to ani nepoznáš, že nějaký děti máš.
0: A jo, takhle. Takže babičky, všechno kolem, sousedí a tak dále. Sebou do práce. Prostě
1: jo,
0: musí se to vymyslet,
1: no. A pak se chlapi ptají, to normálně takhle s tebou chodil do práce, říkám, no... Ale neplatím jim to.
0: Není východiska, bohužel, tak to prostě je. Vy, nějaká dovča už byla, rodina?
1: Jo, tak jenom vyšla s Českou Českem, ale teďka na víkend nás to čeká, pojedeme pěkně do kempíku, velká grupa, 10 rodin asi, takže to holaj duša.
0: Je, tak to bude krása, hlavně ať vám to počasíčko vydrží, ne zase až moc, všeho těch 52 stínů, takže dej potom vědět, kde jste byli a třeba to bude dobrý tip pro někoho, kam si vyrazit.
1: No, hele, určitě. Máme to tam už po třetí rok zjištěný, že tu, věřím, že to bude dobré.
0: Tak to je skvělé. Ale pojďme teď za tu muzikou. Ty jsi vybral Dorian, komu?
1: Všem rockerům, rockové rodině, Kristiánkovi Dobrná, no, Peťovi Dejzerek, no tak, celém všem. Takže ať se daří a nepojďte se tolik, jo, za chvíli, jak zpíval, byl, čekáme na jaro, jo, takže.
0: My čekali jsme jaro a zatím přišel mráz, že?
1: Ano, ano, přesně si to vzpomínám, když jsme to hrávali.
0: Ano, nezažil ano, nikdo ano. Z nás, tak to bylo. Hele, dobrá, hrajeme, díky moc za zavolání, měj se krásně, čau.
1: Děkuji, ahoj.

0: Čas rok.
1: Už tam bude? Nech toho. Naštěji už tam bude.
2: Přestaň. Štěji mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Na rádiu Čas Rok se pomalu, ale jistě loučíme s první hodinou pondělního odpoledne, ale to vůbec nevadí, protože na rádiu Čas Rok je taky před námi dalších 60 minut a v nich... Jak už slyšíte, Sabaton, taky Rage Against the Machine. A nebo Delay. Kromě toho se taky podíváme na novinku týdne. Co je nasazeno, jak to vůbec vypadá, kde můžete dávat své palce nahoru a tak dále a tak dále. A probereme i ještě něco navíc, ale to až po zprávách. Pěkné odpoledne.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuálně si dávejte pozor na Vsetínsku, na silnici v obcích Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Zašová a Valašské Meziříčí. Probíhají tady práce údržby, čištění přídlažeb. Dále buďte opatrní na trase Lanžhot Brno v oblasti Rakvice. Kvůli oprav vozovky je levý jízdní pruh uzavřen. Pozornost stále mějte i na trase Pohořelice Brno poblíž oblasti Rajhrad. Kvůli odstavenému vozidlu může rozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Stále více mladých lidí má obavy z běžných situací, jako je tankování, telefonování nebo objednávání jídla. Odborníci říkají, že jedním z hlavních důvodů je období covidu, kdy byly děti a dospívající dlouho bez běžných sociálních kontaktů. Svou roli hrají také sociální sítě a to, že se dnes o duševním zdraví více mluví. Podle psychologů je proto důležité o těchto potížích mluvit a nebát se je řešit.
6: Morava aktuálně.
4: V Ostravě na ulici Vítkovická začíná oprava tramvajové trati. Některé tramvajové linky pojedou jinudy a část spojů bude dočasně omezená. Práce potrvají několik týdnů a přinesou tišší provoz a pohodlnější cestování. Proměnou projde také zastávka Don Bosco, která bude lépe přístupná pro cestující. V Olomouckém kraji odstartuje v srpnu oblíbený rodinný festival Chutě kraje. To nejlepší z místní gastronomie nabídne akce 16. srpna v Šumperku, později v Jeseníku, Prostějově, Olomouci a Přerově. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
7: Chutě kraje nejsou jen o jídle, i když právě to bude v hlavní roli. Festival nabídne ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobců a gastropodniků. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat chuťový

0: Potenciál našeho kraje v celé jeho pestrosti. Kromě gastronomických zážitků bude připraven i bohatý doprovodný program.
1: Kromě ochutnávek, jídla a pití, v parcích čeká na návštěvníky také hudba, kouzelníci nebo vaření před diváky. Fotbalová juniorka Zlína vstoupila do sezóny vítězně. Béčko Ševců vyhrálo v prvním kole třetí ligy na hřišti Havířova 1-0. O jediný gól utkání se postaral ve 27. minutě Jiří Štefan. Zlín podržel také brankář Knobloch, který udržel čisté konto. Pro mladý tým jde o cenné 3 body z venkovního zápasu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

0: No, na Rádiu Čas Rok nám dozněli Sabaton a před námi je novinka týdne. Jdeme na ní.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: Netřeba dlouze odlašovat tuto pecku, samozřejmě Whitesnake teď tady u nás na rádiu Čas Rock. Je 3. srpna a v tento den roku 2007 kytarista kapely Queen Brian May odevzdal svoji doktorskou práci v oboru astronomie. May se dlouhodobě věnoval pozorování noční oblohy na Tenerife, kde studoval vytváření, jestli to dobře teda přečtu, zodiakálních prachových mračen, což je asi velice zajímavé odvětví. A teď otázka na tělo. Jaký koníček máte vy, rockeři? Hraní na nějaký hudební nástroj, poslouchání muziky, anebo kolo, motorka, fotbal, hokej, modelařina, šachy, karty, hrabete se v autech, skládáte básně a já nevím, co ještě. Můžete se o tom rozepsat na našem WhatsAppu, no a já vám na oplátku nabídnu Rage Against the Machine, kteří se nám na Rádiu Čas Rock za malou chvíli rozjedou.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Ušetříte, když u hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje hruska.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Přesně o půl druhé nám na rádiu Čas rok dozněli Rage Against the Machine. No a jestli máte něco na srdci, tak si ho klidně můžete teď vylít na čísle 725-331-155.
1: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme.

0: 13. století na rádiu Čas Rok a my v českém jazyce budeme pokračovat. Tatare, já tě zdravím, ahoj.
1: Čau, já vás taky zdravím a všechny veterů. Je to polno, jsem přežil a přijel jsem ve zdraví domů.
0: Ano.
1: A už beru síly na mutěnice zpátek.
0: Ano, přesně tak, protože ty už zabíráš všechny ty témata, které jsme dneska na rádiu Čas Rok nakousli a které projíždíme, to znamená dovolené, takže ty máš dovolenou každý víkend a koníček je jasný u tebe, že jo, motorka?
1: No, určitě, samozřejmě spalený benzín a tak.
0: Takže tak to máme, výborně. A teď, Grok, víc už mi neber, ano. Komu?
1: No komu? No samozřejmě Didimu, ať ví, že jsem na něho nezapomněl, to je jedna věc. Rokové rodině, věc také zdravím, protože viděl jsem, že Alda se postivě vrátil někde od moře a celý.
0: Ano.
1: No a samozřejmě všem motorkářům, co úspěšně absolvovali Topolnou a těší se na ty mutěnice, no prostě všem.
0: Bude to
1: nebudu je jmenovat, protože jako je to na dlouho.
0: Ano, to zase by ti někdo mohl nadat, že jsi na něj zapomněl.
1: Jo, my mi stejně budou psát.
0: Asi myslím. Dobrá, tak fajn, takže my se hezky a díky za zavolání. Čau.
1: Čau.

0: si 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
3: Tento týden hrajeme Olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
5: Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: No, tak jsme to stihli, budou 2 hodiny odpoledne. A my samozřejmě na rádiu Čas Rok pojedeme dál ve společnosti Arch Enemy, taky horký, že slíže? Asi tak, anebo Monster Magnet. Jenom malý výběr z toho, co na rádiu Čas Rok zazní, mrkneme se taky kolem do kalendáře, kdo slaví, co se stalo a tak dále. No a budeme samozřejmě pokračovat v letní jízdě rádia Čas Rok. Tak hodně štěstí!
1: Aktuálně si dávejte pozor v Karviné Ráji na ulici Ciolkovského. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. Dále buďte opatrní v Ostravě Jihu v ulici Dvouletky. Srazila se tady 2 auta. Nehoda je bez zranění. Pozornost mějte i v Břeclavi na křižovatce ulic Sladová a Čermáková. Střetly se 2 osobáky. Provoz může být omezen. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Česko čeká další velmi horký týden. Teploty budou ode dneška většinou nad 35 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vystoupat až k 39 stupňům Celsia. Meteorologové varují před velkou zátěží z horka, která potrápí hlavně seniory, děti a nemocné. Ve druhé polovině týdne ale vedra skončí. Přijdou bouřky, déšť a ochlazení. O víkendu už bude příjemněji. Teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů.
2: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Návštěvnost hradů, zámku i dalších míst se vrátila na úroveň před covidem. Nejvyšší zájem je o Dolní Vítkovice v Ostravě, které letos přivítali už více než 1 000 000 návštěvníků. Lidé míří také na hrady a zámky v regionu, kde je letošní sezóna podobně úspěšná jako ta loňská. Radnice v Kroměříži vyhlásila boj proti hlodavcům. Ve městě se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
3: Jedná se o pravidelné preventivní opatření proti tomu, aby přemnožení hlodavci nespůsobili škody na zdraví a majetku obyvatel města. Práce jsou plánovány na období zhruba od poloviny října do poloviny listopadu. Město bude veřejnost informovat o stanovení přesných termínů, kdy bude deratizace probíhat. A stejně jako každý rok, poté bude žádat občany o spolupráci při vyhledávání míst s výskytem hlodavců.
1: Tenistka Daria Vidmanová na první titul WTA nedosáhla. Ve finále turnaje v americkém Memphisu prohrála se 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou po setech 6-1, 1-6 a 3-6. Přesto si česká tenistka připíše životní posun ve světovém žebříčku. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemné odpoledne.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Jste ve společnosti Rádia Čas Rok, kde se teď podíváme do kalendáře, ve kterém je třeba událost z roku 1971, kdy Paul McCartney ohlásil vznik nové kapely Wings. Do té si tehdy pozval svoji ženu Lindu a taky zakladatele kapely Moody Blues, kytaristu a zpěváka Dannyho Leana. Rok 1986 v Británii a poté celé Británii a taky po celý svět čokovala exkluzivní zpráva a taky novinový rozhovor s 16-letou modelkou Mandy Smith, která se v něm otevřeně přiznala k víc jak dvouletému poměru s Billem Wainemem z Rolling Stones. No, tak i takové věci se stávají. Svátek slaví Miluše a narozeniny, tak ty má třeba James Hetfield. Tak si ho dáme, co říkáte. Všechno nejlepší, přátelé.

0: Čas rok. Jak slyšíte, letní roková jízda rádia Čas rok jede dál a ta dneska nabízí vstupenky na koncert legendárních Juraja Heep, který se bude v ostravském Gongu konat 29. října. Zatím víme, že jsou venku tyto dvě slova. Rokeři mají. Jednoduše, rokeři mají a já doplním vlastní. No a jak to bude dál, tak to ví Vrána, která si to určitě nenechá pro sebe, ale velice ráda vám to prozradí. Tak ať vám to závěrečné slovíčko neuteče, protože by to byla velká škoda, tak jako neposlouchat dál Rádio Čas rok, ze kterého za chvíli zazní Arch Enemy, anebo taky Ramones. Tak dobré odpoledne.
1: Let

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
3: Zdrává vás všichni rockeři nebo metalisti. No, hlavně druhým jmenovaným bude patřit dnešní rock speciál. Hlavní náplní totiž bude letošní ročník festivalu Brutal Assault, který je tady coby dub. Takže od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

Asi jste poznali, že jo? Arch Enemy, teď tady u nás na rádiu Čas rok bude 2:30, v rána už dorazila, šla si dělat svoje ledové kafíčko, k tomu pribíňáček, ale než ji tady ještě pustím za mix, aby to tu ugrindala, tak si zahrajeme podle vás. 725 33 1155, číslo sem do studia rádia Čas rok.

0: Horkýž, jestliže, no, ti taky chystají velké věci, ale o tom si na rádiu Čas rok povíme někdy jindy, protože je před námi písnička na přání. Rádio, ahoj.
1: Ahoj, Honzo, a všichni rockeři, zdravím všechny.
0: Nazdar, nazdar. Rádio, tak jaký byl víkend?
1: Perfektní, byl jsem se projít.
0: Jo, takže na pohodičku.
1: Jo, no, dobře jsem se prošel.
0: Fajn, dneska půl třetí, oběd už za sebou.
1: Oběd už za sebou, byla kotleta a těstoviny.
0: No jo, to jo, tak šmakovalo, ne?
1: Jo, no.
0: Tak, teď muzika. Capriola, komu?
1: No pro všechny, co mě znají, pro mě, pro tebe.
0: Děkuji.
1: No a všem už kam k svátku, no.
0: No, určitě, znáš nějakou osobně?
1: Paní učitelku, co mě učila, kde je pís na hokejovce.
0: Podívejme se, takže jo, takže všem miluškám taky, nejen u tebe, ale i za celé rádio Čas rok. Tak díky, že jsi na ně vzpomněl, měj se krásně a zas někdy, ahoj.
1: Čau.
0: Nazdárek, no a mám tady ještě dvě SMSky, ahoj, prosím, zahraj nám na Jižní Moravu do Halenkovic a taky pro vás do skvělého rádia, děkuji moc, Libor Klokan, ahoj, zahraj, prosím tě, do kuchyně, bylo by to pro Natašu, tak i Ivetku, díky moc, Trulic. Tak jo, muzika je nachystaná, tak jako v rána, já se loučím, mějte se krásně a zítra zase, čau.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Pepe, Big Boy, vy posloucháte Rádio Čas Rok, 15. hodina je tady a to znamená, že pondělní odpolední drive startuje. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. A taky Vána Stovky. Ronnie James Dio. Nebo Motley Crue.

0: týden srpna 2026. A k tomu? No skopit se další muziky, ale nejprve zprávy.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Opavská poblíž ulice Cihelní. Srazila se zde dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění. Stále buďte opatrní v Karviné Ráji na ulici Ciolkovského. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte na trase Vyškov-Olomouc v oblasti města Prostějov. Je zde vozidlo v protisměru. Se zdržením počítejte i na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Tvoří se zde kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku vrcholí sezóna samosběrů. Lidé stále častěji vyrážejí přímo na farmy, kde si mohou sami natrhat ovoce nebo zeleninu. Aktuálně je zájem hlavně o rajčata, papriky nebo borůvky. Samosběry lákají na čerstvé potraviny, výhodnější ceny a také možnost podpořit místní pěstitele.
1: Morava aktuálně.
2: Školy a školky v Bohumíně procházejí rozsáhlou opravou. Stavební práce tu podle mluvčí města Jany Končítkové výjdou na 11 milionů korun.
3: Modernizace našich mateřských škol je nekončící proces. Většina z nich zahájila provoz už před několika desítkami let a proto je musíme postupně obnovovat. S výměnou zastaralé hliníkové elektroinstalace jsme začali před 5 lety a každý rok projde generální opravou jedna mateřinka. Letos přišla na řadu ta na sídlišti v Tovární ulici.
2: Na Kroměřížsku otevřeli nový obchod. V Lechoticích začala fungovat samoobslužná prodejna, kde lidé nakoupí kdykoliv během dne i noci. Dovnitř se dostanou pomocí mobilní aplikace nebo speciální karty a poradit jim může také umělá inteligence. Ta pomůže třeba s hledáním zboží nebo výběrem surovin na recept. Podobných obchodů v Česku postupně přibývá, hlavně v menších obcích. Sigma Olomouc získala první bod v nové sezóně. V domácím utkání s Mladou Boleslaví dvakrát prohrávala, ale nakonec dokázala srovnat na 2-2. Mladá Boleslav tak odvezla z Olomouce jen bod. Hanáci dál čekají na první vítězství. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas.

living USA. Letos rádiem Čas Rock.

0: Bakčery a jejich úžasný kousek Roar Like Thunder. Vy posloucháte Rádio Čas Rock. 15 hodin a skoro už 12 minut. Má za sebou 3. srpnový den, tedy ten pondělní letošního roku. No a je tady 32. týden. První pracovní kompletní srpnový. Jak se bude vyvíjet podle hvězd? To už má pro vás v malíku náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: Počátek týdne by měl být docela příjemný. Na nebi panuje převaha silných hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Nepříjemňovat život nám ale budou snahy si zejména v partnerských vztazích mezi muži a ženami navzájem vyjasňovat, kdo má v tom či onom pravdu. Dohoda obvykle ale nebude možná. Střed týdne bude obdobný, pouze prožívání emocí bude vyhrocenější a konec týdne bude o dost příjemnější. Na nebi budou silné hvězdné aspekty souladné vítané a ty problémové budou mít ostré hrany konfliktu zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: překlopili do své druhé poloviny, je tady srpen, ale to vůbec nic neznamená, protože víte, jak to je s tou skvínkou. Optimista ji vidí poloplnou, pesimista poloprázdnou. Já bych se zařadila k těm optimistům. Stále ještě polovina prázdnin před námi, takže rockerčata naprosto v klidu mají celý srpen. A my pokračujeme v naší velké letní rockové jízdě. Tento týden jsou ve hře vstupenky na koncerty Marka Hietaly, taky na festák Rock Castle, taky na Clawfinger, Spirit Box a dneska se to dáme o Juraja Heap. Ti se předvedou 29.10. v multifunkční aule Gong tady v Ostravě v dolní oblasti Vítkovic. Co k tomu potřebujete? Jako vždycky a tak, jak jste zvyklí, pozbírat jednotlivá slovíčka a z nich poskládat výherní větu. To poslední slovíčko vždycky dostáváte u mě v odpoledním driveu. Dneska tomu nebude jinak. Co je jisté, že do 7 budete vědět, jak to slovíčko, tak budeme mít kompletní výherní větu a 100% budeme znát dnešního vítěze. Tak špicujte ušiska, určitě si tu dnešní větu ještě zopakujeme, to, co už máte dáno dohromady, a to poslední slovíčko k tomu doplníte. Kdo to dneska bude? Těžko říct, ale za pár hodin budeme znát odpověď. Vanastovky, Bullet for my Valentine, taky Motley Crue, to je pro změnu muzika na jistotu pro následující minutky.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: For My Valentine tady na rádiu Čas Rock v pondělním odpoledním driveu, před námi show Motley Crue a taky vy, tak která to bude? 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Ze Sunset Stripu se posuneme v dnešním odpoledním driveu taky na Valachy, předpokládám, protože na drátě už je další z vás, Draku. Čau.
1: Čau, zdravím všechny, co poslouchají toto skvělé rádio, že to úplně se
0: přiznej se, že zdravíš z traktora.
1: Jo, zdravím z traktora, no z ksery, ona takového, já tomu říkám slon, nebo chlapi tomu začali říkat slon, no to je takovej samochod na zapravování kejdy, víš, to má taky chobot, tak to nasadí.
0: A strašně pěkně to voní zatím.
1: No to já to necítím, že? Až vylezu ven.
0: Vůně domova. Co si k tomu zahrajem?
1: No zahrajem si, no vyběr nechám na tobě, já to ani vyslovit neumím a posílám to prostě všem. To mají to tu muziku rádi.
0: Tak jo, myslím, že to jsme úplně všichni. Tady jsou Five Finger Death Punch, tak hezky nám voň na těch polích.
1: Jo, jo.
0: Děj se.
1: Jasně. Taky, mějte se všichni. Krásně, ahoj. Odpolední den.

0: Nová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
4: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
4: Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: druhý. A co dál? Spousta muziky, tak je spousta slunka a vedra. Teď ale zprávy.
1: Aktuálně si dávejte pozor ve Zlíně v obci Frišták v ulici 6. května. Srazilo se tady osobní auto s motorkou. Dále buďte opatrní v Hodoníně na silnici v obci Čejč. Kvůli odstavenému vozidlu je zde kyvadlový provoz. Se zdržením počítejte na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Tvoří se zde kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Stále více mladých lidí má obavy z běžných situací, jako je tankování, telefonování nebo objednávání jídla. Odborníci říkají, že jedním z hlavních důvodů je období covidu, kdy byly děti a dospívající dlouho bez běžných sociálních kontaktů. Svou roli hrají také sociální sítě a to, že se dnes o duševním zdraví více mluví. Podle psychologů je proto důležité o těchto potížích mluvit a nebát se je řešit.
2: Morava aktuálně.
1: V Ostravě na ulici Vítkovická začíná oprava tramvajové trati. Některé tramvajové linky pojedou jinudy a část spojů bude dočasně omezená. Práce potrvají několik týdnů a přinesou tišší provoz a pohodlnější cestování. Proměnou projde také zastávka Don Bosco, která bude lépe přístupná pro cestující. V Olomouckém kraji odstartuje v srpnu oblíbený rodinný festival Chutě kraje. To nejlepší z místní gastronomie nabídne akce 16. srpna v Šumperku, později v Jeseníku, Prostějově, Olomouci a Přerově. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
3: Chutě kraje nejsou jen o jídle, i když právě to bude v hlavní roli. Festival nabídne ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobců a gastropodniků. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat chuťový potenciál našeho kraje v celé jeho pestrosti. Kromě gastronomických zážitků bude připraven i bohatý doprovodní program.
1: Kromě ochutnávek jídla a pití, v parcích čeká na návštěvníky také hudba, kouzelníci nebo vaření před diváky. Fotbalová juniorka Zlína vstoupila do sezóny vítězně. Béčko Ševců vyhrálo v prvním kole třetí ligy na hřišti Havířova 1-0. O jediný gól utkání se postaral ve 27. minutě Jiří Štefan. Zlín podržel také

Dan Landa, malá díra v hlavě, tady na rádiu Čas Rock, 7 minutek po 16. hodině. Pondělní odpolední drive a taky malý pohled do kalendáře. 3. srpna 2026, to je dnešní datum. Svátek slaví Miluše, takže holky, rokeřice naše, všechno nejlepší k vašim jmeninám. Pojďme se podívat trochu do historie. V roce 1492 vyplul Krištof Kolumbus na první objevitelskou výpravu. V roce 1778 byla v Miláně otevřena slavná La Scala. V roce 1857 Louis Pasteur na přednášce pro francouzské výrobce alkoholu zveřejnil celý ucelený soubor poznatků o kvasinkách a mikrobech, čímž de facto založil nový vědecký obor kvasné chemie pro moderní potravinářství. A ještě jeden zářez, rok 1958, ponorka Nautilus dosáhla jako první plavidlo severního pólu. Mezi slavnými narozenými z 3. srpna najdeme Martina Sheena, herce, taky legendárního hokejistu Marcela Dioného, ten má dneska dokonce 75. Štefan Margita, ten má dneska kulatiny, ten má rovných 70. Slaví taky James Hetfield. A třeba i vy, když se omezíme jenom na muziku, tak kromě Jamesa Hetfielda, tady máme taky kulatiny zpěvačky kapely Garbage, Shirley Manson, a ten zbytek na vás čeká na webu časrock.cz. Ale vypíchnu ještě jednoho oslavence, a to je deska Hysteria od smečky Def Leppard. Vyšla přesně před 39 lety, 4. studiové album, které se stalo nejprodávanějším albem kapely celosvětově. Se ho totiž koupilo přes 20 milionů fanoušků, z toho 12 milionů jenom ve Spojených státech. Takže první místa na obou stranách Atlantiku, ve všech hitparádách, nejenom těch albových, ale posléze pak i v těch singlových. Nahrávalo se strašně dlouho. I vzhledem k tomu, co všechno se v kapele dělo, ale to si nastudujete, protože strejda Google a teta Vicky to ví, a vy většinou taky. O to, že jde vlastně definuje celé osmdesátky, tahle ta deska patří mezi těch, dejme tomu, top 10, které prostě vždycky vytáhnete a po kterých sáhnete, když se řeknou 80. léta. No a co vy? Máte doma? Na LPčku, na poctivém asfaltu, na kazetě, na CDčku? Vracíte se k němu, poslechnete si, nebo ne, nebo kolem vás šlo a vůbec vás to neohromilo. Mně teda jo, protože těch 62 minut, vlastně skoro 63, je taky vlastně ještě v jedné kolonce nej, protože doposud je to nejdelší deska v celé tvorbě kapely. A pokud budete mít příležitost někde zahlédnout naživo koncert Def Leppard, tak určitě neváhejte, protože všichni borci jsou ve skvělé formě.

0: Přesně takhle to zní, když jdete do plných, vy posloucháte Rádio Čas Rok, pondělní odpolední drive a ještě několik zářezů, které patří k 3. srpnovému dni. Na dnešek třeba připadá den Britské Kolumbie, taky den obchodu, den Terryho Foxe, a když se posunete dál, tak dneska můžete slavit obchodní a marketingovou spolupráci. Na dnešek připadá i den čištění podlah, takže můžete dopřát třeba svoji podlaze nějakou tu kosmetickou úpravu, proč ne? Vysoké čelo dneska slaví a taky meloun. Ano, dneska je mezinárodní den melounu. Jako ne melounu, co máte třeba na kontě, ale prostě toho, který si dneska rádi dopřejeme v létě. Otázka zní, jak koupit ten správný, že? Jenom poklepáním na něho to člověk nezjistí, to už jsem taky zjistila. Takže oslavte si dneska, co potřebujete a tak, jak chcete, s tím melounem, to je ideál. To jste viděli, Lucie Postrach ulice, respektive a zase ta Lucie, tak víte, že každý máme ten meloun rádi úplně jinak a úplně jiný, ale vůbec to nerozhoduje o tom, jestli se dostanete k renovovanému profesorovi na to, aby vás učil na klavír. Že? No a co dál? Joan Jett, Green Day, taky Theory of Deadman a určitě i jedna vaše. S melounem i bez.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rock.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň 2 libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: Bang Bang, neboli rock and roll nebo život. Tohle byly Green Day na rádiu Čas Rock. Do pondělního odpoledního driveu připraveně je Theory of Dead Man. No a co vy? Ta další už bude podle vás. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Teore v Denman, tě už to mají za sebou, alespoň pro tuto chvíli v odpoledním driveu. No a do pondělního odpoledne další muziku už bude diktovat jeden z vás, který nám právě teďka vypadl, ale z linky. Pavel ze středních Čech, nevím, jestli v tom vedru skolabovali i sítě, nicméně vytáhnul muziku tak jako pro všechny a bavili jsme se o tom, kdo z nás je jaký typ. On je prý ryze letní, že radši 2 léta než 1 zimu, já to mám úplně opačně, ale to nevadí, to je krásné, tak to má být, každý jsme úplně jiný, takže muzika do středních Čech už letí. Pavlisko, tahle je pro tebe.

0: Výjimečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
5: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock. We'll

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letu. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Calgary, ale taky jedno městečko, které se jmenuje Hanna. Má necelých 3000 obyvatel a odtamtud pocházejí Nickelback, kteří právě doznívají na rádiu Čas rok 2 minutky před 17. hodinou. Pondělní odpolední drive pokračuje společně s Doroty. Dáme si Judas

0: To nám to bude hrát. A víte co? Zopakujeme to, co víte, tady ta slovíčka k dnešní výherní větě. A já vám dám i to poslední. Počkejte si na to, tak ať máte větu kompletní a můžete se poprat o dva lupeny na Juraja Heap. To všechno ale až po zprávách.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte

0: Rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Česko čeká další velmi horký týden. Teploty budou ode dneška většinou nad 35 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vystoupat až k 39 stupňům Celsia. Meteorologové varují před velkou zátěží z horka, která potrápí hlavně seniory, děti a nemocné. Ve druhé polovině týdne ale vedra skončí. Přijdou bouřky, déšť a ochlazení. O víkendu už bude příjemněji. Teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Návštěvnost hradů, zámku i dalších míst se vrátila na úroveň před covidem. Nejvyšší zájem je o Dolní Vítkovice v Ostravě, které letos přivítali už více než milion návštěvníků. Lidé míří také na hrady a zámky v regionu, kde je letošní sezóna podobně úspěšná jako ta loňská. Radnice v Kroměříži vyhlásila boj proti hlodavcům. Ve městě se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
2: Jedná se o pravidelné preventivní opatření proti tomu, aby přemnožení hlodavci nespůsobili škody na zdraví a majetku obyvatel města. Práce jsou plánovány na období zhruba od poloviny října do poloviny listopadu. Město bude veřejnost informovat o stanovení přesných termínů, kdy bude deratizace probíhat. A stejně jako každý rok, poté bude žádat občany o spolupráci při vyhledávání míst s výskytem hlodavců.
0: Tenistka Daria Vidmanová na první titul WTA nedosáhla. Ve finále turnaje v americkém Memphisu prohrála se 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou po setech 6-1, 1-6 a 3-6. Přesto si česká tenistka připíše životní posun ve světovém žebříčku. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.

0: Rok slaví narozeniny. Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let? Tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Třetí roková jízda rádia Čas rok jede i druhou polovinou prázdnin. Celý srpen mezi vás budeme rozhazovat lístky na festivaly, na koncerty, tak abyste se třeba i na podzim mohli bavit. Tak v dnešním odpoledním drive ode mě dostanete jednak to poslední slovíčko, abyste poskládali celou výherní větu a hlavně vás trošičku nalákám, protože tohle jsou dva lupeny, které jako fakt stojí za to. Jura Heap, 29. října 2026 od 19 hodin tady v našich Dolních Vítkovicích v multifunkční aule Gong. Úžasný zážitek, to je jasné, za to dám ruku do ohně. A mimochodem, Jura Heap byli přesně před 15 lety, když začalo vysílat rádio Čas rok, úplně prvním koncertem, na který jsme vás poslali. Na něj se vyhrávaly lístky. A pokud Petr poslouchá, tak on ty lístky vyhrál. A my jsme ho tehdy vezli do Brna na koncert Jura Heap. Předskakovali jim Progress 2. Tak to bylo před 15 lety. Takže po 15 letech, kdy už z toho miminka rádiového je totální puberťák s občankou, pro vás opět máme lístky na Jura Heap. A někdo z vás je dneska dostane. Od Ostrého budíčku a Hanze víte, že ta část věty vypadá takto. Rockeři mají vlastní. Otázka je co? A to poslední slovíčko dostanete v dnešním odpoledním driveu ode mě. Tak číhejte, může to přijít takřka kdykoliv.
1: Letní

0: rádiu Čas Rock.
1: Zdrává vás všichni rockeři nebo metalisti. No, hlavně druhým jmenovaným bude patřit dnešní rock speciál. Hlavní náplní totiž bude letošní ročník festivalu Brutal Assault, který je tady co by dub. Takže od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: Summer. Na ty se zaměříme později. Dneska jde od Valopaneda Juraja Heap, kteří se představí v ostravském Gongu v dolní oblasti Vítkovice 29. října letošního roku. Stačí k tomu jediné, poskládat správně dnešní výherní větu. Stále ještě chybí to poslední slovíčko, které vám dlužím. Ale nebojte, dostanete ho. Ale až za chviličku. Dejte tomu ještě dva kousky.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově, letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pavlečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: pracovní týden. Druhá polovina prázdnin odstartovala a já mám pro vás poslední slovíčko, tak ať máte dnešní výherní větu kompletní. A to slovíčko zní pravidla. Máte to? Chtěli jste to? Výborně. Takže 725331155, sedmička je šťastné číslo a ten sedmý, pokud mi správně řekne dnešní výherní větu, bere dva lupeny na Juraja Heap na konci října tady v ostravském Gongu. Jdeme na to!
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Letní roková Easter Hádia Čas rok je opět tady, vždycky o víkendu odfrknete, no a od pondělka do toho řežeme znova, takže ne jinak je tomu v prvním srpnovém týdnu. V odpoledním driveu už byste mohli poskládat celou tu výherní větu. A jestli se to povedlo Hanzovi, toť otázka. Jeňo, čus.
1: Ahoj, zdravím tě do radia. Hanzu k telefonu.
0: Potřebuju jediné, dnešní výherní větu.
1: Jo, rokeři mají vlastní pravidla.
0: Rokeři mají vlastní pravidla, ty máš dva lupeny na Juré Hýb na konci října do gongu v dolní oblasti Vítkovic, takže nádherný zážitek tě čeká.
1: Určitě, já už jsem je viděl loni na tom turné dvakrát, takže tentokrát to bude po třetí a já už lístky mám, takže to budu věnovat synovi.
0: No, tak budete celá rodina, klasika.
1: Přesně.
0: Hele, ideál, víš co, takhle se vychovává k té pravé rockové muzice. Vem si, že bys to nedělal, no. A ono ti to zlučí a bude to chodit na diskotéky.
1: To nehrozí, včera jsme byli na Judas, takže...
0: A dobrý?
1: Jo, super, byli skvělí, překvapili mě, byli naprosto ve formě, Halford, úžasný.
0: Tak Robík už s tím příjezdem na mašině, že jo? A bylo jasné, že to bude parádička.
1: S píčíkem z Rošíku, že ano.
0: Musí být, jinak to není ono. Hanzi, lupeny jsou tvoje, my chceme aspoň fotku.
1: Určitě pošlu z Judasu.
0: Tak jo, těším se, užij si to, to je jediné, co ti přeju, pohlídej si e-mailovou poštu, je to až na konci října, takže času dost. I tak přeju krásný zbytek léta, kdybychom se neslyšeli, a parádní zážitek. Měj se, čau.
1: Děkuji moc, měj se, ahoj. Letní.

0: Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
3: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
2: Tento týden hrajeme o lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších.
5: Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: slávu. Jeden festiák se vrací. A to už příští rok. Který? Proč? A kdo na něm vystoupí? To za chviličku. Teď zprávy.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Unitmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5.

0: Vítkovicích opět Martin Fabík. V Česku vrcholí sezóna samosběrů. Lidé stále častěji vyrážejí přímo na farmy, kde si mohou sami natrhat ovoce nebo zeleninu. Aktuálně je zájem hlavně o rajčata, papriky nebo borůvky. Samosběry lákají na čerstvé potraviny, výhodnější ceny a také možnost podpořit místní pěstitele.
1: Morava aktuálně.
0: Školy a školky v Bohumíně procházejí rozsáhlou opravou. Stavební práce tu podle mluvčí města Jany Končítkové vyjdou na 11 milionů korun.
2: Modernizace našich mateřských škol je nekončící proces. Většina z nich zahájila provoz už před několika desítkami let a proto je musíme postupně obnovovat. S výměnou zastaralé hliníkové elektroinstalace jsme začali před 5 lety a každý rok projde generální opravou jedna mateřinka. Letos přišla na řadu ta na sídlišti v Tovární ulici.
0: Na Kroměřížsku otevřeli nový obchod. V Lechoticích začala fungovat samoobslužná prodejna, kde lidé nakoupí kdykoliv během dne i noci. Dovnitř se dostanou pomocí mobilní aplikace nebo speciální karty a poradit jim může také umělá inteligence. Ta pomůže třeba s hledáním zboží nebo výběrem surovin na recept. Podobných obchodů v Česku postupně přibývá, hlavně v menších obcích. Třinečtí hokejisté pokračují v přípravě na ledě. Finalista posledního extraligového ročníku je v kompletním složení a nechybí ani obě letní posily. Filip Pirochta a Daniel Voženílek. Trenér ocelářů Boris Žabka potvrdil, že kádr je už uzavřený. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemný podvečer.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rok, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Robson Thunder a také Hammerfall na rádiu, čas rok 18 hodin 12 minut. K tomu první srpnový týden je připravená pochopitelně i novinka. Tentokrát je pro vás Vyškrábl Hans a na vás je, abyste se rozmysleli. Máte čas do nedělní půlnoci.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

tihle nestárnou, tihle prostě zrají, přesně podle poučky. Děcka, nekupujte drogy, staňte se rokovou hvězdou, budu vám je cpát zadarmo. Stone Age, Angry, tady na rádiu Čas Rock v pondělním odpoledním driveu a z Británie přiletěla jedna skvělá zpráva. Ozzfest bude zpátky a vrátí se už příští rok v roce 2027. Místo je jasné, stadion Villa Park v Birminghamu, tam, kde Ozzy odehrál svůj poslední koncert a Sharon Osbourne dokonce už potvrdila, že jedná s možnými účinkujícími nejenom jednotlivými kapelami, ale taky interprety. Oficiální oznámení, data a line-upu na toho, kdo vystoupí, možná i kdo nevystoupí, těžko říct, tak bychom se měli dočkat už velice brzy, doslova a do písmene v řádu několika dní. Takže se rozhodně udělejte takové jako malé místečko. Bez tak to bude někdy v létě, 27, a to stojí za to. Tak budeme číhat, až to vyleze. Odpoledne.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
5: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Vojtěcha Srok. Pondělní odpolední drive už se chýlí ke konci, ale ještě jednou dneska muzika podle vás. Tak dejte vědět, 725-33-1155.
1: Rádio Jazz Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Real Republic, ti už mají dohráno, no a teď to bude podle vás. Čau, jest nějakou pohodičku pro všechny, co už si užívají volno a to teplo venku. Tak na zdraví všem, díky moc, Láďa. A taky se ozvala ještě Martina. Čus, něco od Colin. Našlo by se pro ty, co se chystají na noční, protože jenom v tuhletu dobu se dá dýchat, i když s tím spánkem přes den to taky není moc slavné, ale i tak. A zdravím celou rokovou rodinu. Já děkuju, vyřídím. No a tady to je.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

0: pomohli Citron a Radagast. Vy si užijte pondělní večer třeba s novým dílem Rock Speciálu a příště zase čau.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví vás všichni rockeři nebo metalisti. No, hlavně druhým jmenovaným bude patřit dnešní rock speciál. Hlavní náplní totiž bude letošní ročník festivalu Brutal Assault, který je tady co by dub. Jako v posledních letech i letos si dají dostaveníčko do pevnosti Josefov tisícovky fanoušků metalu. Ale nejen jeho. I tvrdé festivaly v posledních letech nabízí libovolné žánry, včetně elektra, ambientu nebo čím dál populárnějšího post-rocku. Ten nás mimochodem dnes čeká taky. Ale začneme hezky od A. Na letošní ročník totiž dorazí Amorphis. Pánové si kroutí 36. rok na scéně, no a stále jim to hraje parádně.

První kapela byla na písmeno A, takže teď to vezmu z úplně opačného konce, teda skoro. Na festivalech někdy dochází ke speciálním vystoupením, třeba v rámci oslav nějaké desky. Na letošním Brutále to budou Valtary. Už je to totiž 30 let od vydání nahrávky Yeah Yeah Die Die, Death Metal Symphony in Deep Sea. Geniální spojení vážné hudby a nekompromisního metalu. Takže obojí pro Valtary poměrně jiný žánr, ale deska je to oblíbená, no a na festivalu zazní komplet v doprovodu Pražského symfonického orchestru. Tohle bude jedinečná událost, ale my si dáme Valtary trošičku jinak, poněkud klasicky, i když píseň So Fine je taky řádná divočina.

0: one. Bye.
1: Festival Brutal Assault přináší každoročně širokou nabídku napříč žánry. Kdybych měl říct, které jsou zastoupeny nejvíce, tak bych asi musel zmínit death metal, black metal a třeba hardcore. Ale třeba je to jenom můj pocit. Každý si však najde své, takže i milovníci nu metalu letos dojde na kapelu, která to v jednou dobu neměla vůbec jednoduché. Il Niño. Oni se totiž od klasického nu metalu chtěli odlišit tím, že přidají třeba bonga. No a ne všem to bylo po chuti. Ale čas ukázal, že to k sobě ladí. Takže tady jsou Il Niño.

Vítejte zpátky v Rock Speciálu. Dnešní téma je festival Brutal Assault, který začne už za pár dní. Ale pokud sledujete reprízu, tak už probíhá. Před námi jsou ještě dvě kapely z letošního line-upu. Nyní to budou Švédové, kteří ovládnou páteční večer. Pánové, kteří se po hodně letech hibernace vrátili a ukázali, že jim nechybí nic z pověstného tahu na branku. Clawfinger jistě zahrají osvědčené fláky, ale taky pecky z poslední desky.

0: Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls.
1: Shift!
2: A jsme v závěru aktuálního dílu Rock Speciálu. Mluvil jsem o tom, že i tvrdé festivaly nabízí interprety z trošku odlišných žánrů. Ale lidé to mají rádi. Jen se někdy zajděte v noci podívat na vnitřní stage, co se tam děje. Zároveň jsem ale slíbil kapelu z žánru post-rock nebo post-metalu. No, to je zase to škatulkování, které já úplně nemusím. Každopádně do Josefova letos dorazí Alcest. Upřímně, pro mě osobně je to asi největší lákadlo z celého festivalu. Tahle hudba mě prostě baví a věřím, že nejenom mě. Tohle byl rock speciál na téma Brutal Assault a opravdu jen malinký výčet vystupujících. Jestli se do pevnosti v Josefově chystáte, užijte si parádní festival. Já se na vás budu těšit zase příští týden tady.

našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MK.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme Rádiu Čas Rock k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

Pavlečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.